Letten 24 iskupové pal i drvený paletí brzo lesnuj korektno. Očakvame vi na punkt za iskupovane na paleti Paletten 24 na Булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.